0: party hard and move your body.
1: www.radio-mb.cz Noc plná devadesátek.

0: Bylo 6 hodin. Rádio MB.
1: Rádio MB.
0: Rádio MB.

0: Radio MB.
1: MB.
2: Promoklé duše se vrací z práce. Autobus nikde, tak pohovoří krátce na zastávce. Slova nic nejsou.

0: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
2: Dva dny, jedno místo, dvě stage a spousta hudby. Volkafest od 29. do 30. května. Vystoupí Dimitri, Harley, Škvor, Alkehol a Rakain, Krucipis, Krybičky 48, Horký žes rýže, Vypsaná fixa, Monkey Business, Valga Gang, Jiří Korn a další. Šapito Stan z DJs a Stanové městečko. Program a lupeny na volkafest.cz. Nenech si to utéct.
3: Radio MB.
4: Radio MB.
5: Spousta.

hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz. Zapni!

0: požární signalizace. Najdete nás na www.alkamont.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuřata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Tyca Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: V pátek 22. května proběhne tradiční Mladoboleslavská muzejní noc. Čekají na vás unikátní zážitky a stálé i speciální expozice. Navštivte Letecké muzeum, Městský palác Tempel, Galerii podvěží Sbor českých bratří nebo Škoda muzeum a zažijte muzejní noc na vlastní kůži. Do všech muzejních expozic je vstup volný a od místa k místu vás budou zdarma vozit historické autobusy Škoda 706 RTO a 706 RO. Detailní info s programem hledejte na www.kultura.cz. mb.cz.
4: Rádio MB.
5: Rádio MB.
6: Rádio MB.
5: www.radiomb.cz.

0: bylo 7 hodin. Rádio MB.
1: Rádio MB.
0: Rádio MB.

0: Ha, a je tam další.
1: Jak ty to děláš, že taháš jednu rybu za druhou?
0: Byl jsem v rybářských potřebách Ginto Carp v Mnichově Hradišti a skvěle mi poradili.
1: Když já se tam nedostanu.
0: To nevadí, právě otevřeli v Mladé Boleslavi. Nová prodejna Ginto Carp je otevřena na adrese Laurinova 310. Zaparkuješ hned u dveří, dostaneš nejnovější zboží, skvělé rady i boží kafe. A ten výběr neuvěřitelný.
1: Víš co, pohlídej mi to, běžím tam hned. Rybářské potřeby Ginto Carp. Kvalita, skvělé ceny a lidský personál. Těšíme se na vaši návštěvu v ulici Laurinova 310.
2: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: na sukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou, širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
3: Radio MB.
4: Radio MB.

0: někam za zábavou na Mladoboleslavsku.
1: V Mnichově Hradišti se chystá slavnostní otevření skateparku. Akce pro veřejnost se koná 29. května od 15 hodin. Příchozí uvidí exhibici místní skate komunity, ale připraveny budou například také soutěže pro děti.
2: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
3: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
2: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
4: No to bych to pěkně zvoral.
3: Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
5: Jedna fáze, druhá fáze, třetí pěkně vedlení.
6: Au, aha, tak vedle, nebo a je. Mámo, rychle vodu!
7: Na co zase?
6: Neptej se, prostě vodu, rychle!
7: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
6: To už je stejně jedno, mizíme!
8: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
9: www.radio.mb.cz.
10: Radio MB.

0: bylo 8 hodin. Rádio MB.
1: Zprávy.
2: Ano, než si dáme další muziku, jsou tu zprávy. Ještě v květnu začnou v Mladé Boleslavi dopravní omezení v Žižkově ulici od Smetanovy ulice po Lavrinovu. A to kvůli obnově vodovodu a kanalizace. Práce budou rozděleny do několika etap v období od 25. května do 16. srpna. Po celou dobu bude umožněn průjezd složek IZS. Regulace cen pohonných hmot se nově bude vyhlašovat na základě nařízení vlády, které včera kabinet schválil. Opatření bude platit do konce května. Na způsobu výpočtu maximálních cen benzínu a nafty a na jejich zveřejňování se nic nemění.
1: Sport.
2: Hokejisté České republiky dnes mají pauzu. Další utkání na mistrovství světa odehrají zítra proti Itálii. Tentokrát už odpoledne v 16:20. Zprávy končí, tady je slíbená muzika.
1: Rádio MB.
0: Rádio MB.

0: šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu.
1: To chce změnu. Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace. Tak ať to u vás konečně zase hraje barvami. Barvy Boleslav Erbenova 790 Mladá Boleslav. www.barvyboleslav.cz
2: Rádio MB.
3: Rádio MB.
2: Rádio MB.
3: www.radiomb.cz.

0: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
2: Dva dny, jedno místo, dvě stage a spousta hudby. Volkafest od 29. do 30. května. Vystoupí Dimitri, Harley, Škvor, Alkehol a Rakain, Krucipis, Krybičky 48, Horkýže s rýže, Vypsaná fixa, Monkey Business, Valda Gang, Jiří Korn a další. Šapito Stan z DJs a Stanové městečko. Program a lupeny na volkafest.cz. Nenech si to utéct.
3: Radio MB.
4: Radio MB.

0: někam za zábavou na Mladoboleslavsku.
1: Další akce v autokempu Kosmonosy na sebe nenechají dlouho čekat. Na tuto středu je připraven hospodský hokejový kvíz. 31. května se pak uskuteční další dětský den. Více informací najdete na www.autokemp-kosmonosy.cz.
2: Radio MB.
3: Radio MB.
4: Radio MB.
3: www.radiomb.cz.

Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz. Zapni!

0: www.mont.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuřata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Tyca Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: V pátek 22. května proběhne tradiční Mladoboleslavská muzejní noc. Čekají na vás unikátní zážitky a stálé i speciální expozice. Navštivte Letecké muzeum, Městský palác Tempel, Galerii podvěží, Sbor českých bratří nebo Škoda muzeum a zažijte muzejní noc na vlastní kůži. Do všech muzejních expozic je vstup volný a od místa k místu vás budou zdarma vozit historické autobusy Škoda 706 RTO a 706 RO. Detailní info s programem hledejte na www.kultura.mb.cz.
4: Radio MB.
5: Radio MB.

0: Bylo 9 hodin. Rádio MB.
1: Zprávy. Doufám, že máte pohodový úterní den. Včera krátce před 17:30 večer policisté zastavili na 17,5 kilometru dálnice D10 ve směru na Prahu provoz. Důvodem bylo přistání vrtulníku zdravotnické záchranné služby, který letěl pro řidičku osobního auta se zdravotními potížemi. Resuscitace byla podle posledních zpráv úspěšná. V Mladé Boleslavi se na konci května uskuteční Bolkafest. Tisíce prodaných vstupenek naznačují, že zájem bude větší než minulý rok. 29. a 30. května vystoupí na krásné louce celkem 17 kapel. Mezi nimi i Rybičky, 48, Škvor a nebo Harley. Vstupenky se prodávají na www.vstupnafest.cz.
2: Sport.
1: Hokejový útočník Matěj Stránský posílí extraligové Pardubice. 32-letý mistr světa z roku 2024 podepsal s Dynamem víceletou smlouvu. Zprávy končí, tady je další muzika, příjemný poslech.
2: Rádio MB.
0: Rádio MB.

0: Step by Step, tohle byly New Kids on the Block na rádiu MB. Máme úterý 19. května, nevím jak vy, ale já jsem včera koukal na ten bláznivý hokejový zápas se Švédy, který jsme vyhráli 4-3. Určitě se k němu dnes ještě vrátíme. Co chystá rádio MB, to možná víte, ale já vám to připomenu. Taky možná třeba zazní nějaký ten hit třeba od Jiřího Korna, Valda Gengu, anebo Alkeholu. To by znamenalo, že automaticky, kdo se první dovolá do studia, vyhraje lístky na Bolka Fest, to je jasný, může to zaznít během celého dne, dokonce i noci, tak určitě buďte ostražití. No hrát si budeme skvělou muziku, jako je třeba Aquam nebo taky Slate, a dáme si i 90 od Loft, hezký den.
1: Natíráš, maluješ, renovuješ, barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme. Barvy na stěnu, dřevo, kov, lazury, nářadí, tmel.

0: Ha, a je tam další.
1: Jak ty to děláš, že taháš jednu rybu za druhou?
0: Byl jsem v rybářských potřebách Ginto Carp v Mnichově Hradišti a skvěle mi poradili.
1: Když já se tam nedostanu.
0: To nevadí, právě otevřeli v Mladé Boleslavi. Nová prodejna Ginto Carp je otevřena na adrese Laurinova 310. Zaparkuješ hned u dveří, dostaneš nejnovější zboží, skvělé rady i boží kafe. A ten výběr neuvěřitelný.
1: Víš co, pohlídej mi to, běžím tam hned. Rybářské potřeby Ginto Carp. Kvalita, skvělé ceny a lidský personál. Těšíme se na vaši návštěvu v ulici Laurinova 310.
2: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: sukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. Magna-automotive.jobs.cz.

0: stejný planet.
1: Točko All Stars Band, ty jsi jako já, 9 hodin a 27 minut, úterý 19. května pokračujeme, no a co se bude dít 1. června, samozřejmě bude to Den dětí, ale my na Den dětí taky vyjedeme s úplně novým obalem Rádia MB, úplně novou energií, no prostě a jasně, Rádio MB se od základu změní, ale nebojte se, nepřijdete o svoje oblíbené hity, spíš tam některé přibydou, něco možná ubude, no ale prostě nejdůležitější je nový jingly, nový znělky, prostě nový úplně všechno. Tak vykopneme to 1. června po 9. hodině dopolední, tak určitě všichni buďte s námi a třeba si to i zapište do kalendáře.
2: Rádio MB.
3: Rádio MB.
4: Rádio MB.
3: www.radiomb.cz.

0: Tak Dermot Kennedy, Kiss Me, 9 hodin 31 minut, tady je Rádio MB, já tady mám Romana a nedá mi to, abych Romane s tebou neprobral.
1: Prodálej.
0: Ten včerejší hokejový zápas Česko-Švédsko, byl to hodně bláznivý zápas, vedli jsme 3-0, pak jsme se strachovali na konci ještě o výsledek, koukal jsi na to?
1: Koukal jsem samozřejmě, tak takové moje krátké shrnutí, první třetina skvělá od našeho týmu, škoda těch dvou gólů, škoda té přesilovky. No, potom už v těch dvou třetinách jsme lepší nebyli, to si nebudeme nic nalhávat, rozhodčí divnej. A je to škoda, že jsme prohráli se Slovinskem a pak porazíme silné Švédsko, je to horská dráha, no.
0: Je to tak? No, uvidíme, jak to bude zítra s Itálií, začíná se v 16 hodin a 20 minut, měla by to být jasná záležitost.
1: Jo, jsme ale... to tady říkali, no, takže zase prohra.
0: Ale všichni víme, jak to bylo s těma Slovincema, ale já doufám, že tentokrát už Češi nepodcenějí ten slabý tým.
1: Myslím si, že by to měla být jasná záležitost, ale tak dneska už tam jako moc slabýho soupeře jako nepotkáš, no.
0: No, já myslím, že ta Itálie...
1: Ale měla by jako, být, no, tak já si dělám alibi, viď?
0: Jo, jo, no tak uvidíme, jak to bude. Každopádně nezapomínejte na to zítra kouknout. My si teď dáme 80 od Baltimory, za malou chvíli taky 90 od Loft, no prostě a jasně skvělá muzika tady u nás na Rádio MB.
2: Rádio MB.
3: Rádio MB.
2: Rádio MB.
3: www.radiomb.cz

0: Tady, dobrý den.
1: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
0: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte i hned 602 489 489.
2: No to bych to pěkně zvoral.
1: Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
3: Jedna fáze, druhá fáze, třetí, pěkně, vedlení.
4: Au, aha, tak vedle, nebo, a je. Mámo, rychle vodu!
5: Na co zase?
4: Neptej se, prostě vodu, rychle!
5: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
4: To už je stejně jedno, mizíme!
6: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
7: Radio MB.
8: Radio MB.
9: Radio MB.

0: bylo 10 hodin. Rádio MB.
1: Zprávy.
2: Pěkný den. Supermarket, lékárna a další provozovny budou součástí nové nákupní zóny, která se staví mezi silnicí 1/38 a Depskou ulicí v Kosmonosech. Obchodní centrum s názvem Klokan má nabídnout zhruba 10 dalších obchodů, včetně rychlého občerstvení. Na programu středočeského kulturního léta bude letos od června do září 65 kulturních akcí. Připraví je 20 krajských muzeí a galerií. Kromě koncertů a divadelních představení tvoří program i promítání, národopisné pořady, ale také nový cirkus a další akce, řekl to krajský radní pro kulturu Václav Švenda.
3: Náš program koncipujeme tak, aby jsme oslovili všechny generace. Chceme, aby naše kulturní instituce ožívaly, aby jsme dávali návštěvníkům představení s vyšší přidanou hodnotou. Je to takový mix 65 kulturních zážitků na 20 místech ve středočeském kraji. Jedná se o nádherná místa, jako jsou například zámky našich příspěvkových organizací, skanzeny, parky nebo zahrady, galerie středočeského kraje.
1: Sport.
2: Spekulace v posledních dnech sílily. Teď už se podle médií pouze čeká na oficiální potvrzení. José Mourinho by se měl po 13 letech vrátit na lavičku fotbalistů Realu Madrid. Údajně je pro něj připravený dvouletý kontrakt. A pro vás je připravena další muzika. Příjemný poslech.
1: Rádio MB.
0: Rádio MB.

0: No a co nás čeká, co nás nemine v téhle hodině, si řekneme třeba, jaká vážná hrozba čeká na turisty v Řecku, tak určitě zůstávejte dál s námi, jinak dáme si taky Bad Boys Blue, nebo třeba New London Beat a chybět nebudou ani One Republic právě v téhle hodině na Rádiu MB. Já jsem David, posloucháte program s názvem Dopolední rozjezd. Užívejte si právě to dnešní, tedy úterní dopoledne. Venku je příjemně, tak můžete vyrazit třeba i někam na procházku anebo odpoledne na pivečko na zahrádku. Super den.
1: Stěna šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu.

0: přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace. Tak ať to u vás konečně zase hraje barvami. Barvy Boleslav, Erbenova 790, Mladá Boleslav. www.barvyboleslav.cz
1: Rádio MB.
2: Hudba z našeho regionu.

0: Tady je Rádio MB, i po 10. hodině nás ladíte a teď pojďme za jednou romancí přímo tady v Mladé Boleslavi. Čapí příběh na komíně MB pivovaru pokračuje. Nově instalovaná kamera tam je od včera a umožňuje nám sledovat dění v hnízdě. No a podle chování samice to navíc prý vypadá, že už v hnízdě se může nacházet první mládě. No tak uvidíme, jestli to tak je. Samozřejmě kamera nám to všechno odhalí. Úterý 19. května pokračuje, já vám přeji krásné dopoledne.
1: Rádio MB.
2: www.radiomb.cz.

0: hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
2: 2 dny, jedno místo, 2 stage a spousta hudby. Volkafest od 29. do 30. května. Vystoupí Dimitri, Harley, Škvor, Alkehol a Rakain, Krucipis, Krybičky 48, Horký žes rýže, Vypsaná fixa, Monkey Business, Valda Gang, Jiří Korn a další. Šapito Stan z DJs a Stanové městečko. Program a lupeny na volkafest.cz. Nenech si to utéct.
3: Radio MB.
4: MB. MB. MB. MB.

Rádio MB1030, to je správný čas, přesný čas. No a zatímco hokejová Boleslav, ta už oznámila všechny posily, ale víme, že ještě hledá nějaké ty posily do útoku, tak extraligové Pardubice ty stále posilují a tentokrát přivedli zvučné jméno. Přichází tam hokejový útočník Matěj Stránský, který podepsal víceletou smlouvu. No tak, že by z toho byl zase příští rok titul, uvidíme. Každopádně, teď vám posílám další muziku. Tohle jsou New London Beat na rádiu.

0: tohle je taková ta klasika 90. 24/7 Is It Love. Kdo by se bez ní obešel? No a když už jsme u těch 90., tak od 1. června Radio MB bude hrát ještě víc 90. Samozřejmě nepřijdete ani o nějakou tu novinku, ale ani třeba o nějakou tu českou muziku, to je jasný. No a bude taky úplně nový obal. Nové znělky, nové zprávy, no všechno úplně v novém kabátě. 1. června to odsekneme, odstartujeme v 9 hodin dopoledne. Tak, tady máte radečky.
1: Tak sorry, že mám rád hory, z nich krásně.

0: mají rádi hory a my pojďme do jedné ruské oblasti. Tam soud rozhodl o vyhoštění muže s uzbeckou státní příslušností a to na základě toho, že na internetu krátce ohodnotil dámskou sukni, kterou si koupil. No a podle verdiktu soudu jde o propagaci netradiční sexuální orientace. Tak to vidíte. V době, kdy je všechno benevolentní, v Rusku se děje tohle. Tady je Rádio MB.
1: Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz

0: požární signalizace. Najdete nás na www.alkamont.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuzata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Tyca Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: V pátek 22. května proběhne tradiční Mladoboleslavská muzejní noc. Čekají na vás unikátní zážitky a stálé i speciální expozice. Navštivte Letecké muzeum, Městský palác Tempel, Galerii podvěží, Sbor českých bratří nebo Škoda muzeum a zažijte muzejní noc na vlastní kůži. Do všech muzejních expozic je vstup volný a od místa k místu vás budou zdarma vozit historické autobusy Škoda 706 RTO a 706 RO. Detailní info s programem hledejte na www.kultura.mb.cz.
4: Radio MB.
5: Radio MB.
4: Radio MB.
5: www.radiomb.cz.

0: bylo 11 hodin. Rádio MB.
1: Zprávy.
2: Ano, než si dáme další muziku, jsou tu zprávy. Ještě v květnu začnou v Mladé Boleslavi dopravní omezení v Žižkově ulici od Smetanovy ulice po Lavrinovu. A to kvůli obnově vodovodu a kanalizace. Práce budou rozděleny do několika etap v období od 25. května do 16. srpna. Po celou dobu bude umožněn průjezd složek IZS. Regulace cen pohonných hmot se nově bude vyhlašovat na základě nařízení vlády, které včera kabinet schválil. Opatření bude platit do konce května. Na způsobu výpočtu maximálních cen benzínu a nafty a na jejich zveřejňování se nic nemění.
1: Sport.
2: Hokejisté České republiky dnes mají pauzu. Další utkání na mistrovství světa odehrají zítra proti Itálii. Tentokrát už odpoledne v 16:20. Zprávy končí, tady je slíbená muzika.
1: Radio MB.
0: Radio MB.
3: Oh, you touch my tra-la-la. Mmm, my ding-ding-dong.

0: la la. My ding ding dong.
1: Natíráš, maluješ, renovuješ? Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme. Barvy na stěnu, dřevo, kov, lazury, nářadí,

0: barvy, tvoje jistota.
1: V úterý 19. května ladíte Radio MB, je po 11. hodině, budeme si hrát skvělou muziku, jako třeba 24/7, bude taky Marek Ztracený anebo Nico Santos, tak si to s námi užívejte. Svátek slaví Ivo, podíváme se za jedním 5letým rumunským chlapcem, koukneme taky na počasí, no a trošku probereme hokej. Krásné úterý.
0: Radio MB.
2: Radio MB.

0: Pěkné dopoledne, dopolední rozjezd na rádiu MB pokračuje a teď pojďme za pětiletým rumunským chlapcem. Představte si, ten se ztratil svému otci a přežil 3 dny v lese plném divočáků a medvědů. Záchranáři ho naštěstí našli po rozsáhlé pátrací akci nezraněného. No tak vidíte, to byl příběh s dobrým koncem. No a za malou chvíli možná taky jeden příběh s dobrým koncem, protože to vypadá, že nás čeká krásné letní počasí. Řekneme si víc už za pár minut tady u nás na rádiu MB.
1: Rádio MB.
2: www.radiomb.cz.

0: se.
1: Ha, a je tam další.
2: Jak ty to děláš, že taháš jednu rybu za druhou?
1: Byl jsem v rybářských potřebách Ginto Carp v Mnichově Hradišti a skvěle mi poradili.
2: Když já se tam nedostanu.
1: To nevadí, právě otevřeli v Mladé Boleslavi. Nová prodejna Ginto Carp je otevřena na adrese Laurinova 310. Zaparkuješ hned u dveří, dostaneš nejnovější zboží, skvělé rady i boží kafe. A ten výběr neuvěřitelný.
2: Víš co, pohlídej mi to, běžím tam hned. Rybářské potřeby Ginto Carp. Kvalita, skvělé ceny a lidský personál. Těšíme se na vaší návštěvu v ulici Laurinova 310.
3: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: na sukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz
3: www.radio.mb.cz
4: Radio MB.

0: počasí.
1: Předpověď počasí právě teď a pojďme se podívat, jak bude dnes. Polojasno až oblačno, teploty 18 až 22 stupňů Celsia, přeháňky by měly být jen ojediněle. Co se týká středečního dne, tedy zítra, ten bude taky oblačný až zatažený. Zpočátku ale polojasný až skoro jasný, teploty 18 až 23 stupňů Celsia. Čtvrtek bude převážně polojasný, teploty už 19 až 24 a v pátek bude slunečno, jasno až polojasno a teploty už opravdu vyskočí na letní 25. No a když tak koukám na víkend, ten by měl být krásný slunečný a teploty už by mohly atakovat 30. Krásné úterý.
2: Radio MB.
3: Radio MB.
4: Radio MB.
3: www.radiomb.cz.

0: kam za zábavou na Mladoboleslavsku.
1: Tradiční muzejní noc v Mladé Boleslavi proběhne v pátek 22. května od 18. do 23. hodiny. Během tohoto večera otevřou místní muzea a galerie své brány s bohatým doprovodným programem a vstupem do expozic zcela zdarma. Mezi jednotlivými místy budou jezdit historické autobusy.
2: Radio MB.

ten pravdu má. Tak nalej nám vína na mojí kytaře, struny už reznou se zdá.

0: Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
1: Mauca, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
0: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte i hned 602 489 489.
2: No to bych to pěkně zvoral.
1: Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
3: Jedna fáze, druhá fáze, třetí pěkně vedlení.
4: Au, aha, tak vedle, nebo a je. Mámo, rychle vodu!
5: Na co zase?
4: Neptej se, prostě vodu, rychle!
5: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek.
4: To už je stejně jedno, mizíme.
6: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.

0: Úterý 19. května pokračuje. My jsme se tady s Romanem dneska bavili o hokeji. Všichni víme, že včera jsme vyhráli nad Švédy 4-3. Byl to hodně bláznivý zápas. Nervy až do konce. Zítra by to snad mělo být lepší. V 16:20 hrajeme proti Itálii, tak doufejme, že to nebude podcenění jako proti tomu zpropadenému Slovinsku. Z tohoto zápasu, pokud jste koukali, jsme brali jen jeden bod. Tak nezapomeňte zítra 16:20. Taky nezapomeňte ještě dnes po 17. hodině, že se uslyšíme znovu. No a mějte se krásně.
1: Radio MB.
2: Radio MB.
3: Radio MB.

0: Rádio MB.
1: Rádio MB.
0: Rádio MB.
1: www.radiomb.cz.
2: Bylo 12 hodin.
0: Rádio MB.
3: Doufám, že máte pohodový úterní den. Včera krátce před 17:30 večer policisté zastavili na 17,5 kilometru dálnice D10 ve směru na Prahu provoz. Důvodem bylo přistání vrtulníku zdravotnické záchranné služby, který letěl pro řidičku osobního auta se zdravotními potížemi. Resuscitace byla podle posledních zpráv úspěšná. V Mladé Boleslavi se na konci května uskuteční Bolkafest. Tisíce prodaných vstupenek naznačují, že zájem bude větší než minulý rok. 29. a 30. května vystoupí na krásné louce celkem 17 kapel. Mezi nimi i Rybičky, 48, Škvor a nebo Harley. Vstupenky se prodávají na www.vstupnafest.cz.
1: Sport.
3: Hokejový útočník Matěj Stránský posílí extraligové Pardubice. 32-letý mistr světa z roku 2024 podepsal s Dynamem víceletou smlouvu. Zprávy končí, tady je další muzika, příjemný poslech.
1: Rádio MB.
0: Rádio MB.

0: plot smutnější než čekání na výplatu.
1: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace. Tak ať to u vás konečně zase hraje barvami. Barvy Boleslav Erbenova 790 Mladá Boleslav. www.barvyboleslav.cz.
2: Radio MB.
3: Radio MB.
4: Radio MB.
3: www.radiomb.cz.

0: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
2: Dva dny, jedno místo, dvě stage a spousta hudby. Volkafest od 29. do 30. května. Vystoupí Dimitri, Harley, Škvor, Alkehol a Rakain, Krucipis, Krybičky 48, Horký žes rýže, Vypsaná fixa, Monkey Business, Valga Gang, Jiří Korn a další. Šapito Stan z DJs a Stanové městečko. Program a lupeny na volkafest.cz. Nenech si to utéct.
3: Radio MB.
4: Radio MB.

0: kam za zábavou na Mladoboleslavsku.
1: Na střední průmyslové škole v Mladé Boleslavi se 23. června uskuteční další den techniky. Brány na dvůr se pro školy a veřejnost otevřou v 8.30. Příchozí se mohou těšit na technické soutěže o ceny, soutěže s IZS, jílenský sedmiboj, virtuální realitu, robotiku, modelování v Katy a 3D tisk, výstavu vozidel a také se bude hlasovat o nejhezčí vozidlo.
2: Radio MB.
0: Radio MB.

0: pátek dva.
1: Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.
2: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuřata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
3: Tyca Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
4: Radio MB.
5: www.radiomb.cz

Můj den byl blbec, tak to občas bývá. Není konec světa, dokud se zpívá. Jen nadechnout se, tep zpomalí se, když nejde o život, jde o nic.

0: 13 hodin. Rádio MB.
1: Zprávy.
2: Pěkný den. Supermarket, lékárna a další provozovny budou součástí nové nákupní zóny, která se staví mezi silnicí 1/38 a Depskou ulicí v Kosmonosech. Obchodní centrum s názvem Klokan má nabídnout zhruba 10 dalších obchodů, včetně rychlého občerstvení. Na programu středočeského kulturního léta bude letos od června do září 65 kulturních akcí. Připraví je 20 krajských muzeí a galerií. Kromě koncertů a divadelních představení tvoří program i promítání, národopisné pořady, ale také nový cirkus a další akce, řekl to krajský radní pro kulturu Václav Švenda.
3: Náš program konceptujeme tak, aby jsme oslovili všechny generace. Chceme, aby naše kulturní instituce ožívaly, aby jsme dávali návštěvníkům představení s vyšší přidanou hodnotou. Je to takový mix 65 kulturních zážitků na 20 místech ve středočeském kraji. Jedná se o nádherná místa, jako jsou například zámky našich příspěvkových organizací, skanzeny, parky nebo zahrady, galerie středočeského kraje.
1: Sport.
2: Spekulace v posledních dnech sílily. Teď už se podle médií pouze čeká na oficiální potvrzení. José Mourinho by se měl po 13 letech vrátit na lavičku fotbalistů Realu Madrid. Údajně je pro něj připravený dvouletý kontrakt. A pro vás je připravena další muzika. Příjemný poslech.
1: Rádio MB.
0: Rádio MB.

Natíráš, maluješ, renovuješ? Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme. Barvy na stěnu, dřevo, kov, lazury, nářadí, tmé.

0: barvy, tvoje jistota. Radio MB.
1: Radio MB.
2: Radio MB.
1: www.radiomb.cz.

0: Rádio MB.
1: Rádio MB.
2: Když jsem byl ještě školkou povinný, maminka četla mi pohádky před spaním, hledal jsem v nich svoje hrdiny, řešil jejich těžkosti, problémy a úskalí. Čert ví, kolik princezen já za tu dobu stihl poznat jsem.

0: Ha, a je tam další.
1: Jak ty to děláš, že taháš jednu rybu za druhou?
0: Byl jsem v rybářských potřebách Gintokarp v Mnichově Hradišti a skvěle mi poradili.
1: Když já se tam nedostanu.
0: To nevadí, právě otevřeli v Mladé Boleslavi. Nová prodejna Gintokarp je otevřena na adrese Laurinova 310. Zaparkuješ hned u dveří, dostaneš nejnovější zboží, skvělé rady i boží kafe. A ten výběr neuvěřitelný.
1: Víš co, pohlídej mi to, běžím tam hned. Rybářské potřeby Gintokarp. Kvalita, skvělé ceny a lidský personál. Těšíme se na vaši návštěvu v ulici Laurinova 310.
2: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: sukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou, širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz
3: Radio MB
4: www.radiomb.cz

0: Kam za zábavou na Mladoboleslavsku.
1: Food Festival se uskuteční už 23. května v Mladé Boleslavi na výstavišti. Začátek bude v 10 hodin a příchozí se mohou těšit na speciality domácí i světové kuchyně.

0: message.
1: Radio MB.
2: Radio MB.
1: Radio MB.
2: www.radiomb.cz.

0: firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
1: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
0: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte i hned 602 489 489.
2: No to bych to pěkně zvoral.
1: Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
3: Jedna fáze, druhá fáze, třetí pěkně vedlení.
4: Au, aha, tak vedle, nebo a je. Mámo, rychle vodu!
5: Na co zase?
4: Neptej se, prostě vodu, rychle!
5: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek!
4: To už je stejně jedno, mizíme!
6: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
7: Rádio MB.
8: Rádio MB.

vším, co je kolem, všechno nezískáš ve škole. Lidi hrají cizí role, pak i život musí bolet. Díky za každou tu chvíli, díky, že ty chvíle cítím. Díky za slunce, co svítí, díky druhým za ty díky. Vždy se vrátí to, co šíří.

0: bylo 14 hodin. Radio MB.
1: Zprávy.
2: Ano, než si dáme další muziku, jsou tu zprávy. Ještě v květnu začnou v Mladé Boleslavi dopravní omezení v Žižkově ulici od Smetanovy ulice po Lavrinovu. A to kvůli obnově vodovodu a kanalizace. Práce budou rozděleny do několika etap v období od 25. května do 16. srpna. Po celou dobu bude umožněn průjezd složek IZS. Regulace cen pohonných hmot se nově bude vyhlašovat na základě nařízení vlády, které včera kabinet schválil. Opatření bude platit do konce května. Na způsobu výpočtu maximálních cen benzínu a nafty a na jejich zveřejňování se nic nemění.
1: Sport.
2: Hokejisté České republiky dnes mají pauzu. Další utkání na mistrovství světa odehrají zítra proti Itálii. Tentokrát už odpoledne v 16:20. Zprávy končí, tady je slíbená muzika.
1: Radio MB.
0: Radio MB.

0: Stěna šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu.
1: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace. Tak ať to u vás konečně zase hraje barvami. Barvy Boleslav Erbenova 790 Mladá Boleslav. www.barvyboleslav.cz
2: Rádio MB.
3: Hudba z našeho regionu.

0: A to jste jim nevěřili. Tak to už je, doufáme, všechno dneska jinak a my jsme už pořádně hokejově naladění. No a naladění jste taky na Rádiu MB, to je jasná věc. No a s dobrou náladou právě v tuhletu chvíli startujeme náš odpolední úlet. Úvodní song si na starosti vzala kapela Otazník. No a vy klukům můžete, přátelé, pomoct k tomu, aby si zahráli na letošním Rock for People. Tak mrkněte k ním na facebookový profil. Je to easy, no a pro kluky to bude určitě velký zážitek. No a naše zážitky budou taky hudební a připravený jsou Fergie, Robin Schulz, no a dáme si taky něco třeba od kapely Proteus. No a začínají nám vedra, tak se mrkneme, jak je na tom svět s pitným režimem. Já tedy myslím, že to můžeme spustit. Kapela Queen pokračuje, já jsem Luky, no a vy mějte fajnový úterý.
1: Rádio MB.
2: Rádio MB.
1: Rádio MB.
2: www.radiomb.cz.

0: hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
2: Dva dny, jedno místo, dvě stage a spousta hudby. Volkafest od 29. do 30. května. Vystoupí Dimitri, Harley, Škvor, Alkehol a Rakain, Krucipis, Krybičky 48, Horký žes rýže, Vypsaná fixa, Monkey Business, Valga Gang, Jiří Korn a další. Šapito Stan z DJs a Stanové městečko. Program a lupeny na volkafest.cz. Nenech si to utéct.
3: www.radiomb.cz
4: Radio MB.

Před námi je léto, před námi jsou i tento týden celkem teplý dny a je tedy potřeba dodržovat pitný režim. Já jsem narazil na zajímavý čísla, kolik se toho denně na světě vypije a je to celkem působivá statistika. Zkuste si teď pro sebe tipnout, čeho se vypije nejvíc. Samozřejmě nás Čechy napadne jako první pivo, to je ale překvapivě až celkem vzadu. No a samozřejmě je to voda, ta je na prvním místě a denně se jí na světě vypije. Je zhruba 10 miliard litrů. Hned za ní je překvapivě čaj, tam je to okolo 6 miliard šálků denně. Následuje káva s 2,5 miliardama hrnků za den. Čtvrtý místo jsou limonády, tam je to zhruba 2,1 miliardy drinků. No a možná se budete divit, ale i mléko je v prvních příčkách konzumace. Toho se vypije okolo 2 miliard litrů denně. No a konečně

0: Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.
1: Zapni světlo!

0: alkamont.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuřata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Tyca Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: V pátek 22. května proběhne tradiční Mladoboleslavská muzejní noc. Čekají na vás unikátní zážitky a stálé i speciální expozice. Navštivte Letecké muzeum, Městský palác Tempel, Galerii podvěží Sbor českých bratří nebo Škoda muzeum a zažijte muzejní noc na vlastní kůži. Do všech muzejních expozic je vstup volný a od místa k místu vás budou zdarma vozit historické autobusy Škoda 706 RTO a 706 RO. Detailní info s programem hledejte na www.kultura.cz. MB.cz.
4: Radio MB.
5: www.radiomb.cz.
6: Nech mě na

Svítání nám namaloval prostřednictvím éteru Rádia MB Michal Hruza. Vy si užíváte úterní odpolední úlet. No a před malou chvilkou jsme si tady probírali pitnej režim. Konkrétně, kolik se toho denně na světě vypije. Trochu zklamaný jsme byli, že pivko je až na 6. místě z 550 miliony litrů denně. No a psali jste mi, že jsem zapomněl na víno. No tak já hold u pivka vždycky končím. Dál už mě to moc nezajímá, ale dobře, i víno je spočítaný. A rozhodně to taky není malý číslo. Je totiž hned za pivem a za jeden jediný den se ho na světě vypije 350 milionů litrů. To je celkem hodně vína. Každopádně takhle to snad máme tedy komplet a na to si můžeme teď klidně připít. Já vám k tomu hraju Ed Sheeran, I love to hate you.

0: Posloucháte Rádio MB a teď opět krátká reportáž. Stavba skateparku v Mnichově Hradišti se blíží zdárně do finále. Více nám řekl místostarosta Jan Mareš.
1: Tak tam už jsme úplně ve finále a připravujeme grand opening na pátek 29. května, kde pozvu všechny příznivce kolečkových sportů. Budou tam nějaký kluci, kteří jsou strašně šikovní, vlastně skateboarding, olympijský sport, takže propagace skateboardingu, budou tam nějaké soutěže, hudba a myslím, že bude to velice příjemný odpoledne strávený pro rodiče a děti a si to vyzkoušej, vlastně ty naše nové rampy.
2: Rádio MB.

0: bylo 15 hodin. Rádio MB.
1: Zprávy. Doufám, že máte pohodový úterní den. Včera krátce před 17:30 večer policisté zastavili na 17,5 kilometru dálnice D10 ve směru na Prahu provoz. Důvodem bylo přistání vrtulníku zdravotnické záchranné služby, který letěl pro řidičku osobního auta se zdravotními potížemi. Resuscitace byla podle posledních zpráv úspěšná. V Mladé Boleslavi se na konci května uskuteční Bolka Fest. Tisíce prodaných vstupenek naznačují, že zájem bude větší než minulý rok. 29. a 30. května vystoupí na krásné louce celkem 17 kapel. Mezi nimi i Rybičky, 48, Škvor a nebo Harley. Vstupenky se prodávají na www.vstupnafest.cz.
2: Sport.
1: Hokejový útočník Matěj Stránský posílí extraligové Pardubice. 32-letý mistr světa z roku 2024 podepsal s Dynamem víceletou smlouvu. Zprávy končí, tady je další muzika, příjemný poslech.
2: Rádio MB.
0: Rádio MB.

Natíráš, maluješ, renovuješ? Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme.

0: Tvoje barvy, tvoje jistota. Rádio MB.
1: Rádio MB.
2: Rádio MB.
1: www.radiomb.cz.

Ale Farben, Let It Rain Down, no tak to byl začátek naší další hodiny našeho odpoledního úletu. No a rozhodně tedy nebudeme déšť přivolávat, protože konečně se nám to počasí trochu umoudřilo a už to začíná malinko připomínat léto. Teploty venku máme kolem 19 stupňů a budeme pomalu přidávat. V pátek už 23, sobota 25, no a dokonce v pondělí 29 stupňů. Na to oficiální léto si sice budeme muset počkat ještě do 21. června, ale já myslím, že s těmahle teplotama nám to vůbec nevadí, jestli tu máme ještě pořád jaro. Každopádně, ale já vás vítám do nové hodiny našeho odpoledního úletu a jdeme se podívat na předpověď našeho playlistu. Kate Winslet, The Chainsmokers, z Oběd a Radeček vyrazíme nahory, ale právě teď už si dáme kapelu Like It. Tak naviděnou. No a za chvilku se mrkneme na jeden zajímavý historický zápas, kde to rozhodčí moc nezvládli. Protože právě rozhodčí bylo i ve včerejším zápasu Česko-Švédsko jedno z velkých témat. Takže o tom za chvilku a teď muzika z té strany MB a do 16. jsem tu ještě s vámi s odpoledním úletem.

0: Ha, a je tam další.
1: Jak ty to děláš, že taháš jednu rybu za druhou?
0: Byl jsem v rybářských potřebách Ginto Carp v Mnichově Hradišti a skvěle mi poradili.
1: Když já se tam nedostanu.
0: To nevadí, právě otevřeli v Mladé Boleslavi. Nová prodejna Ginto Carp je otevřena na adrese Laurinova 310. Zaparkuješ hned u dveří, dostaneš nejnovější zboží, skvělé rady i boží kafe. A ten výběr neuvěřitelný.
1: Víš co, pohlídej mi to, běžím tam hned. Rybářské potřeby Ginto Carp. Kvalita, skvělé ceny a lidský personál. Těšíme se na vaši návštěvu v ulici Laurinova 310.
2: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: na sukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou, širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
3: Radio MB.
0: Radio MB.
4: Radio MB.
0: www.radiomb.cz.
5: Tak sorry, že mám rád hory. Z nich

0: Včera se našim klukům hokejovým podařilo něco, co málo kdo čekal, kor po výkonu se Slovinskem, ale je to tam, no a Dánsko jsme vyprášili 4-3, získali jsme také cenný body a už zítra si pěkně podáme Itali. Co se týká včerejšího hokeje, kdo jste koukal, tak asi uznáte, že rozhodčí by zasloužili trošku vyprášit kožich, ale také dobře to dopadlo. Kde se ale rozhodčí zapotili asi nejvíc v historii hokeje, tak to bylo v roce 1987, kdy se jim to v zápase Kanady proti SSSR trošku popralo. Původní bitka dvou hráčů se totiž zvrhla v pořádnej boj snad všech, kdo v týmech hrál. Tahle ta rvačka trvala skoro 20 minut a protože rozhodčí to vůbec nezvládali zastavit, organizátoři nakonec prostě museli vypnout světla v celý hale. Ale tedy ani to nepomohlo a bitka pokračovala po tmě. Rozhodčí tedy museli utéct do chodeb. No tak jako včera by se taky klidně mohlo v hale na chvilku zasnout a rozhodčí lehce šťouknout pod žebra hokejkou. Ale těmto dvěma týmům se to moc nevyplatilo, protože IIHF oba dva týmy kompletně vyhodila z turnaje a zrušila jim všechny výsledky. No tak snad nebude v příštích zápasech potřeba zacházet takhle daleko, ale jako ať si na nás dávají majzla. Tak fandíme dál, no a to i muzice v našem dnešním úletu. Abecedu si teď prosvištíme s DJ House Cat. Tak do toho.
1: www.radio.mb.cz
2: Radio MB.

0: Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
1: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
0: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte i hned 602 489 489.
2: No to bych to pěkně zvoral.
1: Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
3: Jedna fáze, druhá fáze, třetí, pěkně, vedlení.
4: Au, aha, tak vedle, nebo, a je. Mámo, rychle vodu!
5: Na co zase?
4: Neptej se, prostě vodu, rychle!
5: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
4: To už je stejně jedno, mizíme!
6: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
7: Rádio MB.

0: Ne za 100 let, ale už zítra se opět uslyšíme s odpoledním úletem ve 14 hodin, protože pro dnešek, kamarádi, se s vámi loučím. Na hodinách se blíží 16. a po chodbách samozřejmě náš kolega Roman. Ten do studia dorazí za malou chvilku a v příští hodině vám bude rozdávat muziku, radost, smích a samozřejmě, jak to u něj bývá zvykem, nějaký to moudro. Já se tedy loučím a nejspíš vyrazím trošku zvednout statistiky v tom pitným režimu, o kterém jsme se tu dneska bavili. Pokud můžete, pokud už máte po práci, udělejte to stejně, protože pitný režim je potřeba dodržovat. Já se tedy loučím, s vámi tu zůstává Fan a Janelie, dáme si docela taky ještě Offenbach. No a po 16. už si pro vás playlist připraví právě Roman. Takže zítra, ahoj!
1: Radio MB.
2: www.radiomb.cz

0: bylo 16 hodin. Rádio MB.
1: Zprávy.
2: Pěkný den. Supermarket, lékárna a další provozovny budou součástí nové nákupní zóny, která se staví mezi silnicí 1/38 a Depskou ulicí v Kosmonosech. Obchodní centrum s názvem Klokan má nabídnout zhruba 10 dalších obchodů, včetně rychlého občerstvení. Na programu středočeského kulturního léta bude letos od června do září 65 kulturních akcí. Připraví je 20 krajských muzeí a galerií. Kromě koncertů a divadelních představení tvoří program i promítání, národopisné pořady, ale také nový cirkus a další akce, řekl to krajský radní pro kulturu Václav Švenda.
3: Náš program koncipujeme tak, aby jsme oslovili všechny generace. Chceme, aby naše kulturní instituce ožívaly, aby jsme dávali návštěvníkům představení s vyšší přidanou hodnotou. Je to takový mix 65 kulturních zážitků na 20 místech ve středočeském kraji. Jedná se o nádherná místa, jako jsou například zámky našich příspěvkových organizací, skanzeny, parky nebo zahrady Galerie středočeského kraje.
1: Sport.
2: Spekulace v posledních dnech sílily. Teď už se podle médií pouze čeká na oficiální potvrzení. José Mourinho by se měl po 13 letech vrátit na lavičku fotbalistů Realu Madrid. Údajně je pro něj připravený dvouletý kontrakt. A pro vás je připravena další muzika. Příjemný poslech.
1: Rádio MB.
0: Rádio MB.

vždy po škole na poli pouštěl draky. Na kole lítal s klukama z party, my byli stále venku. A když nám

0: Hezké úterní odpoledne, teď už máme krátce po 16. hodině. Luky má volno, děkujeme za jeho výživné 2 hodiny, odpolední úlet je za námi. My spolu budeme do 17. hodiny. Také v této hodině se budeme věnovat hokejovému mistrovství světa, ale povíme si hlavně o tom, že Česká televize změnila výslovnost švédských jmen a fandové se teď bouří. Jak se vám to líbilo, klidně mi napište do chatu na našem webu www.radiomb.cz nebo líbilo. Spíš jestli vás to tahalo za uši, anebo vám to bylo úplně šumák. Za chvilku si k tomu povíme více, teď se vracíme k muzice a já vám ještě jednou přeju hezký poslech.
1: Radio MB.
2: Radio MB.
3: Radio MB.

0: hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
2: 2 dny, jedno místo, 2 stage a spousta hudby. Volkafest od 29. do 30. května. Vystoupí Dimitri, Harley, Škvor, Alkehol a Rakain, Krucipis, Krybičky 48, Horký žes rýže, Vypsaná fixa, Monkey Business, Valga Gang, Jiří Korn a další. Šapito, Stan z DJs a Stanové městečko. Program a lupeny na volkafest.cz. Nenech si to utéct.
3: www.radiomb.cz
4: Radio MB.

Hezké odpoledne, zase je o čem mluvit. Nový způsob výslovnosti švédských jmen, který začala na pokyn šéf komentátora Roberta Záruby uplatňovat Česká televize, v plné míře při letošním hokejovém mistrovství světa pořádně rozčiluje řady fanoušků. Najednou jsme se mohli dozvědět, že hraje Ekman Larsson, přitom u jmen jako Persson nebo Larsson byli diváci od nepaměti zvyklí slyšet klasickou fonetickou podobu, i když v běžně používané švédštině se při spojení hlásek RS skutečně vyslovuje eš. Takže si na to pravděpodobně budeme muset zvyknout, a nebo Česká televize udělá ústupek a bude to číst hezky po staru. Já jsem teda taky chvilku měl pocit, že snad hraje Estonsko, že to není Švédsko, ale věřím, že se na to dá zvyknout. Samozřejmě, co člověk, to názor. Jak už jsem říkal, zase je o čem mluvit, zase je koho pomlouvat, ale s krokem České televize se nechce smířit třeba ani bývalý hokejový reprezentant Jiří Hrdina. Jak sám řekl, je mu prý jasné, že se to ve švédštině takhle vyslovuje, ale v rámci češtiny mu to prostě vadí. A také dokonce napsal, že přepnul na kanadskou televizi. Tam má Larssony a Perssony. Takže ať už jste zastánců Larssonů a Perssonů nebo Larssonů a Perssonů, já mám pro vás další muziku a přeju vám, ať u vás vládne nadále klid, ať se s nikým nehádáte a ať máte pohodové odpoledne ve společnosti Rádia MV. Hezké odpoledne!

Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz

0: alkamont.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuzata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: V pátek 22. května proběhne tradiční Mladoboleslavská muzejní noc. Čekají na vás unikátní zážitky a stálé i speciální expozice. Navštivte Letecké muzeum, Městský palác Tempel, Galerii podvěží, Sbor českých bratří nebo Škoda muzeum a zažijte muzejní noc na vlastní kůži. Do všech muzejních expozic je vstup volný a od místa k místu vás budou zdarma vozit historické autobusy Škoda 706 RTO a 706 RO. Detailní info s programem hledejte na www.kultura.mb.cz.
0: Radio MB.
1: Radio MB.

0: Hezké odpoledne, zatímco všichni sledují hokejové mistrovství světa, tak zítra přijde na řadu také fotbal. Jablonec a Karviná se utkají ve finále domácího poháru. Hrát se bude v Hradci Králové. Zatímco Severočeši budou usilovat o třetí triumf v MOL Cupu, Slezané se do souboje o vítěznou trofej dostali poprvé. Mírným favoritem je podle bookmakerů Jablonec navzdory posledním nepřesvědčivým výsledkům a sérií pěti soutěžních zápasů bez vítězství. Finále se poprvé od roku 2019 odehraje na neutrální půdě, a to v Malšovické aréně v Hradci. V posledních letech hostil souboj o trofej Starion týmu s nižším koeficientem. Také já favorizuju Jablonec, uvidíme, jak to zítra dopadne. Každopádně zítra v 16:20 se bude hrát hokej Česko-Itálie a tak něco z toho zápasu uvidíme, protože právě pohár začne v 18 hodin. A jinak můžeme zase celý den krásně poslouchat Rádio MB. My vám hrajeme tu nejlepší muziku, nezapomeňte, že 1. června převlékneme kabát a budeme se snažit být ještě lepší a energičtější. Tak buďte s námi, mějte hezký podvečer, mě teď u mikrofonu střídá David.
1: Rádio MB.
2: www.radiomb.cz

0: bylo 17 hodin. Rádio MB.
1: Zprávy.
2: Ano, než si dáme další muziku, jsou tu zprávy. Ještě v květnu začnou v Mladé Boleslavi dopravní omezení v Žižkově ulici od Smetanovy ulice po Lavrinovu. A to kvůli obnově vodovodu a kanalizace. Práce budou rozděleny do několika etap v období od 25. května do 16. srpna. Po celou dobu bude umožněn průjezd složek IZS. Regulace cen pohonných hmot se nově bude vyhlašovat na základě nařízení vlády, které včera kabinet schválil. Opatření bude platit do konce května. Na způsobu výpočtu maximálních cen benzínu a nafty a na jejich zveřejňování se nic nemění.
1: Sport.
2: Hokejisté České republiky dnes mají pauzu. Další utkání na mistrovství světa odehrají zítra proti Itálii. Tentokrát už odpoledne v 16:20. Zprávy končí, tady je slíbená muzika.
1: Rádio MB.
0: Rádio MB.

naladili jste si Rádio MB po 17. hodině při úterku 19. května 139. den letošního roku pokračuje Ivošům i Vům. Přeju všechno nejlepší k svátku. Nejvyšší teplota byla tento den naměřena v roce 1811. Tehdy bylo 29,3 stupně Celsia. Ta nejnižší v roce 1787 to byl jenom 1 stupeň nad nulou. Tak dnes teploty kolem 20, venku máme střídavě oblačno, zataženo, ale i polojasno a no prostě a jasně pohodový den, pohodový teploty. Tak mladoboleslavská automobilka představila nový model, za malou chvíli se o tom budeme bavit, taky vás pozvu třeba na hokej, ale taky na to, co nás čeká nového tady u nás v Rádiu MB. Já jsem David a přeji vám hezké úterý.

0: Ha, a je tam další.
1: Jak ty to děláš, že taháš jednu rybu za druhou?
0: Byl jsem v rybářských potřebách Gintokarp v Mnichově Hradišti a skvěle mi poradili.
1: Když já se tam nedostanu.
0: To nevadí, právě otevřeli v Mladé Boleslavi. Nová prodejna Gintokarp je otevřena na adrese Laurinova 310. Zaparkuješ hned u dveří, dostaneš nejnovější zboží, skvělé rady i boží kafe. A ten výběr neuvěřitelný.
1: Víš co, pohlídej mi to, běžím tam hned. Rybářské potřeby Gintokarp. Kvalita, skvělé ceny a lidský personál. Těšíme se na vaši návštěvu v ulici Laurinova 310.
2: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: na sukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou, širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz
3: Radio MB
4: www.radiomb.cz

0: pojďme na to. Mladoboleslavská automobilka Škoda dnes ve Švýcarsku představila svůj nejdostupnější a nejmenší elektrický model Epic. Přináší nový designový styl Modern Solid a taky nový zpracování kabiny a prý dojezd až 440 km na jedno nabití. Kolik bude stát, tak to zatím nevíme, takovou informaci zatím Škodovka nezveřejnila, no tak si počkáme a uvidíme. Teď vám posílám další muziku.
1: Radio MB.
2: Radio MB.

0: Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
1: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
0: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte i hned 602 489 489.
2: No to bych to pěkně zvoral.
1: Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
3: Jedna fáze, druhá fáze, třetí pěkně vedlení.
4: Au, aha, tak vedle, nebo a je. Mámo, rychle vodu!
5: Na co zase?
4: Neptej se, prostě vodu, rychle!
5: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
4: To už je stejně jedno, mizíme!
6: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
7: Radio MB.

0: při úterku 19. května ladíte Rádio MB. Už zítra v 16 hodin a 20 minut budou Češi hrát další zápas na mistrovství světa v ledním hokeji, tentokrát s Itálií. No, taky nezapomínejte na to, že pro vás chystáme z brusu novou podobu Rádia MB. Celé to vykopneme 1. června po 9. hodině dopolední pěkně na Den dětí, protože my si s tím hrajeme, tak jsme taky takový velký děti, tak to bude stylový. Prostě a jasně, nezapomeňte na to. Teď vám přeju krásný zbytek úterka a těším se na slyšenou zítra po 9. hodině dopolední.
1: Rádio MB.
2: Rádio MB.
3: Rádio MB.
2: www.radiomb.cz.

0: bylo 18 hodin. Rádio MB.
1: Zprávy. Doufám, že máte pohodový úterní den. Včera krátce před 17:30 večer policisté zastavili na 17,5 kilometru dálnice D10 ve směru na Prahu provoz. Důvodem bylo přistání vrtulníku zdravotnické záchranné služby, který letěl pro řidičku osobního auta se zdravotními potížemi. Resuscitace byla podle posledních zpráv úspěšná. V Mladé Boleslavi se na konci května uskuteční Bolkafest. Tisíce prodaných vstupenek naznačují, že zájem bude větší než minulý rok. 29. a 30. května vystoupí na krásné louce celkem 17 kapel. Mezi nimi i Rybičky, 48, Škvor a nebo Harley. Vstupenky se prodávají na www.vstupnafest.cz.
2: Sport.
1: Hokejový útočník Matěj Stránský posílí extraligové Pardubice. 32letý mistr světa z roku 2024 podepsal s Dynamem víceletou smlouvu. Zprávy končí, tady je další muzika, příjemný poslech.
2: Rádio MB.
0: Rádio MB.

0: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
2: Dva dny, jedno místo, dvě stage a spousta hudby. Volkafest od 29. do 30. května. Vystoupí Dimitri, Harley, Škvor, Alkehol a Rakain, Krucipis, Krybičky 48, Horký žes rýže, Vypsaná fixa, Monkey Business, Valda Gang, Jiří Korn a další. Šapito, Stan z DJs a Stanové městečko. Program a lupeny na volkafest.cz. Nenech si to utéct.
3: Rádio MB.
4: Rádio MB.
3: Rádio MB.
4: www.radiomb.cz.

0: kam za zábavou na Mladoboleslavsku.
1: V Mnichově Hradišti se chystá slavnostní otevření skateparku. Akce pro veřejnost se koná 29. května od 15 hodin. Příchozí uvidí exhibici místní skate komunity, ale připraveny budou například také soutěže pro děti.
2: Radio MB.
3: www.radiomb.cz.

0: Didi na na na.
1: Radio MB.
2: Radio MB.
3: Radio MB.
4: Až jednou řekni, stačilo.

Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.

0: signalizace. Najdete nás na www.alkamont.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuzata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Tyca Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: V pátek 22. května proběhne tradiční Mladoboleslavská muzejní noc. Čekají na vás unikátní zážitky a stálé i speciální expozice. Navštivte Letecké muzeum, Městský palác Tempel, Galerii podvěží, Sbor českých bratří nebo Škoda muzeum a zažijte muzejní noc na vlastní kůži. Do všech muzejních expozic je vstup volný a od místa k místu vás budou zdarma vozit historické autobusy Škoda 706 RTO a 706 RO. Detailní info s programem hledejte na www.kultura.cz.
4: Radio MB.
5: Radio MB.

0: 19 hodin. Rádio MB.
1: Rádio MB.
0: Rádio MB.

0: Radio MB.
1: Radio MB.
2: Radio MB.
1: www.radiomb.cz.
3: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: na sukorady.cz.
1: Ha, a je tam další.
2: Jak ty to děláš, že taháš jednu rybu za druhou?
1: Byl jsem v rybářských potřebách Ginto Carp v Mnichově Hradišti a skvěle mi poradili.
2: Když já se tam nedostanu.
1: To nevadí, právě otevřeli v Mladé Boleslavi. Nová prodejna Ginto Carp je otevřena na adrese Laurinova 310. Zaparkuješ hned u dveří, dostaneš nejnovější zboží, skvělé rady i boží kafe. A ten výběr neuvěřitelný.
2: Víš co, pohlídej mi to, běžím tam hned. Rybářské potřeby Ginto Carp. Kvalita, skvělé ceny a lidský personál. Těšíme se na vaši návštěvu v ulici Laurinova 310.
3: Rádio MB.

0: Michalka, uhelné sklady, dobrý den.
1: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
0: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte i hned 602 489 489.
2: No to bych to pěkně zvoral.
1: Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
3: Jedna fáze, druhá fáze, třetí pěkně vedlení.
4: Au, aha, tak vedle, nebo ajeje. Mámo, rychle vodu!
5: Na co zase?
4: Neptej se, prostě vodu, rychle!
5: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek!
4: To už je stejně jedno, mizíme!
6: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
7: Radio MB.
8: www.radiomb.cz.

0: bylo 20 hodin.
1: Rádio MB.
2: Rádio MB.
1: Rádio MB.

0: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
2: Dva dny, jedno místo, dvě stage a spousta hudby. Volkafest od 29. do 30. května. Vystoupí Dimitri, Harley, Škvor, Alkehol a Rakain, Krucipis, Krybičky 48, Horký žes rýže, Vypsaná fixa, Monkey Business, Valga Gang, Jiří Korn a další. Šapito Stan z DJs a Stanové městečko. Program a lupeny na volkafest.cz. Nenech si to utéct.
3: Radio MB.
4: Radio MB.
5: Radio MB.
4: www.radiomb.cz.

Auto sequence start, T minus 10 seconds.

Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz

0: solární signalizace. Najdete nás na www.alkamont.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuzata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Tyca Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: V pátek 22. května proběhne tradiční Mladoboleslavská muzejní noc. Čekají na vás unikátní zážitky a stálé i speciální expozice. Navštivte Letecké muzeum, Městský palác Tempel, Galerii podvěží, Sbor českých bratří nebo Škoda muzeum a zažijte muzejní noc na vlastní kůži. Do všech muzejních expozic je vstup volný a od místa k místu vás budou zdarma vozit historické autobusy Škoda 706 RTO a 706 RO. Detailní info s programem hledejte na www.kultura.cz. mb.cz.
4: Radio MB.
5: www.radio.mb.cz.

0: Radio MB.
1: Radio MB.
2: Radio MB.
1: www.radiomb.cz.
3: To až jednou ztratím zrak,

0: Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
1: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
0: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte i hned 602 489 489.
2: No to bych to pěkně zvoral.
1: Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
3: Jedna fáze, druhá fáze, třetí pěkně vedlení.
4: Au, aha, tak vedle, nebo a je. Mámo, rychle vodu!
5: Na co zase?
4: Neptej se, prostě vodu, rychle!
5: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek!
4: To už je stejně jedno, mizíme!
6: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
7: Radio MB. Radio MB.

0: bylo 22 hodin. Rádio MB.
1: Rádio MB.
0: Rádio MB.

0: bylo 23 hodin.
1: Rádio MB.
2: Rádio MB.
1: Rádio MB.

0: byla půlnoc.
1: Rádio MB.
2: Rádio MB.
1: Rádio MB.

0: Eve, Rádio MB.cz. Noc plná devadesátek.
1: Rádio MB.
2: Rádio MB.
1: Rádio MB.

I am music. I am rhythm. I'm a DJ. I am Alice DJ.